Ty asi moc věříš, už teď lituju, že jsem tě tu potkal. Já vím, co po mně chceš, zvyklá, že všechno dostaneš, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za vnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej, nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej.

ti zajímat moc nechce. Zrdu jde ti jen je, přesto zlíbal bych je hned, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, no tak teda počkej. Nechci vidět tvůj naštvaný obličej, nechci navždy upadnout do nemilosti, ale ve skutečnosti spíše bys zasloužila na holej a já se toho klidně zhostím. Lady, všechny chlapy poblázním, švěřele, že vydržím to nejdýl, ještě chvíli se snaž. A pak mě kloži svaž. Hej, dámo, hey. Být na ostrově pustým, tak hned mě zhodíš do propasti na dno a pak se klidně zkouš do důdek a po mně zběrem a sejflek, ale to počkej, to teda počkej. Já nejsem takovej, já vidím všechny tvý vady za mnady, počkej, tak ještě počkej. Neřekl jsem, že ne, možná to dáme nějak dohromady, počkej, kam jdeš, tak počkej. Já jsem takovej, já vidím už jenom tvoje vnady, počkej, kam jdeš, tak počkej.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

na počest traktoristy Šulce, co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půlnoci.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou

odveze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

pokud ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe

De Marita. Vystříte žeríte, jak jenom. Přičíte pokrok a vdáte zvonku.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumí, Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka.

dají na hubek. Misku guláše mu podstrčí a zarýklují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až ty kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až ty kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tak se nám nesmí, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

Vlna pohody v Mozikomerce. Radio Folk.

všechno to zažili jsme s kamarádem, poslouchali swing. On měl být tenkrát ještě doktor a já měl být zase ink. Pak z Rádia Nová hudba začala znít a nám se začal tajit dech.

takhle nějak to tenkrát začínalo. Mezi našli jsme si starý sečí úměr, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak bufík dost pravil, ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych zpíval.

Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic, jen dlouhý den a krátkou noc a život běží. Volá o pomoc. Tak musíš dál tou cestou jít, poslouchat slova a hledat klid. Na duši smutek a v rukách klíč, víte jak listí, sny odvál.

Šanci ti život vzal a přesto tejky své zkouší dál. Jen jedenkrát musíš to říct, když sny se splní, tak nemáš nic. Když sny se splní, tak nemáš.

Jednou jsem strčil hlavu do písku a nechali tam asi 8 let. Zatímco jsem ve snech bloudil, venku se nějak měnil svět. Bouře jednou svoukla písek, já zas na vratkých nohou stál. Když se mi pak vrátil zrak, nic jsem nepoznal. Začal jsem tě všude hledat, nevěděl, co dál. Prý nás dělí velká dálka, jo, tak toho jsem se bál. Došlo mi, že mě tu čeká už jenom žal a zimnice.

jsem tě hledat v poušti v té rozpálené výhni. A potkal tam průtrž mračen, snad věděl, že stezkem žízním. Do velkého kaňonu jsem tvé jméno zval. Ozvěna mi tiše řekla, musíš hledat dál. Zkoumal jsem, jestli už nejsi hvězdou na chodníku slávy. Bylo tam snad tisíc jmen, ale o tobě žádný zprávy. V kleče v písku jsem o pomoc prosil i tichý oceán. Řevu vln jsem nerozuměl, byl jsem pořád sám.

Soudil jsem hřbitovy letadel, ptal se snad každýho vraku. Nám už osud zavřel oči, zeptej se ptáků. Těm jsem řekl, koho hledám.

soustavně se školím. Integrace všude razí se, tak se levou češu, pravou holím a přitom si hovím na míse. Němci snídají svý polívky hustý, Angličani zase ham and eggs. Moje říká, že jsem těsně tlustý.

šefér ten má zaručený zprávy. V nemocnici všechno jasné je, prej až budou pacienti zdraví. Štrosmajer si vezme Blažeje. O práci tu radši nechci zpívat, tato píseň má být veselá, než abyste mi to začali zívat.

tlukou. Dneska jde všechno elektronicky, co ale my papírové nicky, co nemůže mít po síti, nás už se lidi dnes štítí. Vzpomeň si,

0: Už obálku, dopis už na dálku, inkoustem nádherně voní. Schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se.

Rozervaný, rozervaný na papírky, v kapse svý parte a sirky. Usnuli jsme, už se neproberem, my staré dopisy, psané perem, každý nad tím faktem zývá, čte parte v písmu kurzíva. Vzpomeň si, jestli si psal někdy dopisy pro něho.

0: schováš si pro děti,
1: schováš si pro děti,
0: dopis, co píše ti,
1: dopis, co píše ti,
0: tvá milá,
1: nebo tvůj milý.
0: Když tě svět zamrzí,
1: když tě svět zamrzí,
0: koukneš se jak slzy,
1: koukneš se jak slzy,
0: zažloutlé psaní rozpily.

Vždycky šel si tam, kam já se hnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem

0: Sehnul jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: очков.
1: Какие

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená.
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná chlét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořesou.
0: Poletní půlnoc nastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. I dál, co

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zastavil.

opatrně tiše se skryla v jeho stín. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

chudého podvedli. A teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

bratru ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

prosím vás, počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zapít.

se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš.

nebe už modrá se a už ptáky slyším v tu tichou hodinu. Chci potkat člověka, tisíce jich tu spí, mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tále křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.

štěstí. Čáry, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky vědí.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka

zavaš a utáhaj. Zavaš a utáhni, zavaš a utáhni, zrcadlo žádám, denně o radu, jaký mám uzel, dát si pod bradu.

inteligentní a nebo radši pivní. Do práce vážu, což není hloupé, lodnický uzel, tam se to houpe, až půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka to

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkou značkou,

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky po kozí, s kytarou v ruce.

Proč čistit chlív, co všude kolem viděj lidi? Je přece jednodušší vyměnit všem oči. Proč ke knize už dávno potvrzený štát?

po kopcích Birance zvlnili nebe.

Zeppo Paolo.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: A bytomost je denně otevřeným krámem, včetně nedělí i sobot, na své tradiční procházce porcelánem. Zase rozřízem si chobot.
2: No co dělám?
1: No co dělám? Blbnu jenom tak, anebo z chlastu. Radši skliďte si

Kdybych byl tolik starý, jak jsem blbej, bylo by mi 300 let. Zase k hodným lidem byl jsem tvrdej, na čelo si dávám let. No co dělám? Něco za dveřma maště klony, běžím se podívat.

Lid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

se prosím braň, jsi můj přítel, přítel na dálku, radši vypiju rybník.

potvrzení o měsíční praxi z Krnapu a s dobou ruku v ruce stále kupředu jdu. Zachraňte zvířata,

i tam jsou věci, co jsem získal. Má duše s tváří neladí, nepátrám, čí je to vina. Už netrápí mě záhady, vždyť je to

hlavách mám poušť nevadskou, kde 4 lístků je míň než málo. Už neuhýbám před fackou, co je to život a co stálost. Nahoru stoupám určenou, v mé láhvi krůpěj touhy zbývá, než stát se pouhou ozvěnou. Tak dál chci.

novinové stánky, billboardy a kočkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic. A můj žlutej taxík Broadway to stříhá přes ulice a třídy. Se spoustou aut a neonových reklam kolem nás. Dneska mám rande s Lízou v New York City. Běží mi čas.

pak se mnou Líza dělá chodecké závody. Soky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč. Cítíme štiplavý dým, je situace špatná. Nad námi firemanů tým hasí hořící dům. Prosím tě, nechej tam hrát,

Zítra mě říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy, a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo pánovi.

stánky, billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhají se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. Pak jde všechno hladce jako poprava. Point stoupá nad letiště a naposledy křídly.

0: Kam jedeš tu, Áku?
1: Nevím.
0: Na New York?
1: Nevím.
0: Nebo na Nashville?
1: Nevím, mně stačí, když slyším...

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá, na kterou stranu, a vítr jaký, ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, po konci světa je konec představ, konec snění.

holčička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

včera byl můj narozeninový den. A zaplať pámbu, je mi jenom o rok víc. S úspěchem jsem potlačil zlej sen, že z loňských předsevzetí nesplnil jsem nic. Možná bych měl míň pít a flámovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl, se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

jak svět se kolem slunce otáčí, mě se oči vzhůru protáčí, když někdo další rundu roztáčí, kam se dá. Kdo mě z toho sra...

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práhky nesmí žádnej muzikant.

zas. Vytáčí, točí, jak hombre s sombrérem. Má pěkný boky a španělský pás. Pohledem zavadí,

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Se zrakem dolů k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem celý.

0: je pár minut po 9. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý, jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí

říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

εκνοδεύει. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

víc, ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil všechno plak.

Kop, kop si hrob, hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu zbledne, tu Bůh se na mě usměje a řekne svek men.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznám, co mě.

se voda pádí, kolem zhromáždění rázů. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul jen.

fara ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem letu.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

pod mladými oběšenci. Stříhali doula malého chlapečka,

Já jsem na disku popíjel skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej a připadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu.

teče mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci Temže, víme, že chtělo by to strukturální change,

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlech. A dál si zkousala nechty. Já nechápu, že navenek se

vždyť láska je pytel blech. Tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Pasol Janko krávy, pasol Janko krávy, a kačenka pávy, a kačenka pávy. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janíčka vedou přes nitranské pole, má ti na něj volá, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.

rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví.

To, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalijí. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

na rameno. A potom slétl ještě níž. Bůh, když to viděl, řekl ženo, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřel dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou.

dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky za ten pohled.

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do hlavy, do srdce.

duchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti,

otočí a vůbec nic jí zřejmě nezastaví. S námi i bez nás splašenej kočí, dál žene koně, pokud je neunaví. Skládám si šátky z barevný látky, podivný vzory

jak čepel nože, v korunách topolů měsíc svou lampu čeří.

noc nás teď pohladí, hvězdnatou chladnou dlaní, zeleným polibkem dlouze na tváři studí.

0: Kam nejíš?
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

se skrývat, není na co čekat a není ani kam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš, tak to nevzdávej, cesta vede dál. I když to necítíš, srdce vedle ní pomalu protéká, ale ty ho držíš.

Stana největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komína. Nad ohárky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zem. V létě jsme teprve vytušili, že na světě vždy nejlíp víme, co jen tušíme.

jsem nikdy žádné zvíře vlastně nechtěl chovat, co se musí venčit, krmit nebo přebalovat. Jenže už jsem v rodném listě, tak se snažím přežít. Hračky hrablem odhrnuju, ale pořád sněží.

Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

zamořil k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýskání černou lásku po tvé rtě.

svoji milý hvězdu ukazovací. Kdyby někdo někdy kytky clouky svázal šňůru přivazovací, asi bych už taky nikdy neukázal.

na cucky rozstřílelo všechno zlo. Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo zlu mozek z palice. Hlavní hrdince to trochu cáklo na líce. Cáklo trochu i na role vedlejší.

a pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na něm čistá nit. Když má vyhrát dobro, každej se musí občas

čel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli,

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás, chce stát po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadla světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

davy uspěchaní, kam jdou na cesty nepoznaní, kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš, a zatím tady dole nejsou louky, lesy, pole, dívky.

Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni. Ona a on, rok po konci války. Klavírní sola, vítězné kutálky. Narychlo se vzali v prázdném městě u hranic. V přiděleném domě vzít si všechno, nemít nic. Užít každou chvíli za letinovým plotem. Děti nezlobily, nebyly. Tak plynul čas na stránkách módních magazínů a v rozhlasových hrách a večerní hrou stínů a nočním tikotem chromovaných budíků a rychlou kariérou v národním podniku, nedělním korzem ulicemi města. Železný ženich, železná nevěsta. Na pár dní tu zbyla sama, pár dní koncem léta. O branku se opřel chlapec oči jak z jiného světa. Říkej mi, Agni. Agni, o Agni. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše.

stolem pili čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě požních, dřevěná nevěsta, železný ženich.

ráno se budili a večer chtěli klid. Chvíli se potkávali, jak tak sebou procházeli, jak každý hledal.

Agne. Agne se nikdy nevrátila. Agne se už nikdy nevrátil. Nakonec zestárli a v loni umřeli. Agne, o Agne, si oheň mojí duše.

и душа. Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh, když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

proti. Což hezkou řádku let odráží mé tóny zpět. Já si přeju, ať mi Bůh tyhle chvíle nafotí.

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěky v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic

Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sánek pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

Čeho se bojíš? Velké vážné smrti, z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím, něco je pravdou a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach. Otevři oči, my už nemáme strach, jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás, hrajeme, pocity jsou v nás, tak nám je

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Budu tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád. Na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás, na pořád. Budu za ruku chytat čas, na pořád. Budu hlavou o strop bít, na pořád. Budu se snažit lepší být, na pořád. Budu ti z očí stírat žal, na pořád. Budu tvůj klauny principál, na pořád. Budu hladový ač syt, na pořád. Budu o tobě jen snít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh, na pořád. Splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám, na pořád, na pořád, na pořád.

podívat se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku. Ale pes, jako starý známý, zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku, otáčím jemně, zkušeně a obezřetně, pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě. Od

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot. Rock'n'roll, baj to disco, ale valčík je ten tanec, k němuž mám tak blízko.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka, zaspívej si, pam, param, pam.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat na děti, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí, vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka.

velké spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlap, a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek,

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naděj jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje,

Ved jsem tě co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo zátratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, a šíji tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrýjí. Nezvím, Soňo, nikdy si-li šťastnou, neb bolest zda též poznala s a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a koza zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmize z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím v noční době a píseň svoji tobě budu pět. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlastuj černý čelo jako sníh.

0: páté hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

pieknej v obličej. Kdo pod paží sprej nafoukal, a jsem in a jim hej.

给米爷奶，说咱妹，给米爷奶，那都是米妹，给米爷奶。

kapela vyhrává k té velké slávě. Na první pohled možná vypadám docela zdravě. Vůbec mě nebolí díra v mý hlavě. Miláčku, neřvi už, rudnou ti uši. Ty vůbec nedělej to, co se má.

tady jsem skončil, i farář zývá. Zbor lepkej holek v řadě nad hrobem, falešně zpívá. Všechny se třesou na trochu piva. Má milá jinýho, má ve svým domě. Všechny ty malý hebký poklady už nejsou pro mě. Páru je veselo, kdo vzdechne po mně.

Radio Folk. Hlava nad vodou.

chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Naše rty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc.

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: kvete někdo něco. Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
1: Ale jak to?
0: Bílý, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
1: Ale to není možný.

Mám, je to v pořádku, kruci. Počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si dane vád náhodou slast.

zavíjela se mi, nebo skrbušel mráz, pak se na vteřinu zastavil čas. Tmě se zježila srst, já ucítil strach, kdo má na spoušti prst, je vrah.

šel protrhl tmu, jako rybářům síť, jako sudičce řeč a niť. Té noci špatně jsem

Маєш очі чорні, дівчатко. Як до тьми се подívat, ten pohled hoří, ten pohled bolívá a zůstává na pořád.

Máš vlasy černé, děvčátko. Jak hříva v raníku a do copů je zaplétáš uzlíček k uzlíku.

máš duši bílou, děvčátko. Jak křídla andělů, kdo určil kroky všech tvých cest a tíhu údělů.

0: tebe však mám strach.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

ošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání.

Vesta super ega povolí, před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový, další malou smrt

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který

sousedé, o co tu jde? Na návsi koušou všichni psi a všechny holky řeknou si,

Jakého koně po nočních cestách.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

přikryte jen na půl, když vodekuch se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal. Potom řek mi vstávej, večer budem za svatou se dál. Povídám, je loc nízka na zvaku a géčko neladí.

na cestě jen kamení a věčnost ke mně pískem promlouvá. Smích je tajné znamení,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

snad že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až zne

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

trošku lidská, už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v Rezavém kočáře, ten ani sobě.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třesne se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení, na záchranou zásadu, bez váhání přes zápěstí udeřil ho prudce a že k tomu užil zrovna od krumpáče násadu, tím úderem přidavači.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pánové zvou k tanci. Vlečky šustí opaty, výstřihy dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Zaveři si oči a poslouchej vzpomínky, zvoní. U letohrádku královny Aninky

vlivní brýsoukance. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Pocity má neblahé, mistr ty chode brahe, práv renesanci. Tak zavři si oči a poslouchej vzpomínky zvoník.

bratři. Schwarzenberg si počítá, co budou stát z grafita, verbují se bratři. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci. Na toho, kdo zazlobí, má mydlář své nádobí, práv renesanci.

0: vrací dovnitř a ven, odčas kde jsi z duše mý.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

jak bys mě miloval. Kdybych si nebarvila vlasy, kdybych si neholila nohy,

hodil hrtinky, smrděla po pivu a kůři, po rybách a mužským potu, jak bys mě miloval, obličej starý divoženky.

jak bys mě miloval. Vidět jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

plaché laně k vodě uháněly. Houpala se z bocích nahá na stráních. Odevzdaně dlaně k mojim spěly. A já prosil vodu v korytu. Ať dlouží chvíli, co jsi tu.

klasy je čmene. Slunko, když je za úsvitu zlatí, a je to už se mnou zlé, je a ne, že ne. Chci slyšet, až se zpátky vrátím,

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola.

co za ní. Běžíme dokola tunelem spojených dlaní. Na konci čeká ona, a kdo ví, co za ní.

slovy tvá s lásko škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak oni vák teď zpívá, my si zatím spolu užijem. Život mi hodně vzal, on to zase vrátí, život mi hodně vzal, já mám to spočtený. A dny, kdy jsem se bál, se z kalendáře ztratí, a dny, kdy jsem se bál, ty chci mít placený. Prosím, záhadná masko, chci obejmout váš hosí pas a oslovit vás lásko, škrabošky strhnem v pravý čas. Co pod nimi se skrývá, možná tak hrůze odkryjem, tak oni vás zpívá, my se zatím spolu užijem.

chlapče, těší. Mýval jsem o tebe strach. Vzdušné zámky hlodaj v duši, z ideálu zbývá prach. Hlavně bejt dobrej mužskej, žádná baba ani srab.

upřeně na mě hledí, a lehce se usmívá. Asi dobře je mu v nebi, spokojeno.

neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky střídavě do rytmu líbám. Až měsíc vystoupá nad Prahu, kastelán s houslovým klíčem, na lůžku z klavírních výtahů, přičem nás nachytá, přičem...

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala.

skrytých modré slunce čí ve světle ram, když tančíš vám. Si prostě vám, si prostě lady a já pořád jenom Trump, ať je vás šik.

u Duzexu, navyklá na med, na strdí. Za pár let stačí pitlík keksu a kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dolek, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek, zbyl z tebe jenom špatný.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten

se zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře, zas ho něco hryže,

0: zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused na sousední planetě.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

sklepu, potom jak ruku zvící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ležíš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štiky na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má laňka má ráda jen Deňka.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl si mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule se remísku.

mi už tu nebude mach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě.

ikony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

To byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak pícho.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Mám divný pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych, já nevím, jak kdybych měl něco z meška.

Söz meşkat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm. V domě, co nestojí už nebo ještě. Místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad.

tohle. Děcka na ulici zásadně mi vykají a holky přede mnou se výhradně oblíkají, i když jim není zima, co se to stalo s nima. Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili.

kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná, místo extra porce.

Na časy se málo blízká, ten v oblacích je asi spokojen.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

že ti věřím, potom přišla spousta všedních dnů. Pomyslná hora peří, kterou prý se láska měří, vydržela.

to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hravě. Já

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

děvče, jak to říct, oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tvý dlouho brvíčivy, jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to nic.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zdá, vždyť víš, co se jednou rozbilo, už nikdy neslepíš. Klidně říkej si, co chceš, to smíš. Stejně já si budu myslet svý.

ruku na poslední pozdrav zvednou. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál.

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat, trochu se nadechnu.

Vedem přes pustý sad až čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

odhvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví, čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety, v jeskyních slinutách přečkává noc ve dnech.

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky, na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne branka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotoči se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů,

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha v milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta bestie žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl,

Hlásím, že jsem poslední vojín na opuštěný vartě. Hlídačem pokladu a zajatcem svých práv. Položka na seznamu hříchů, stornovaný skladní kartě. Pozdravem bez podpisu a poslem žádných

že neznám zadních dveří a nemám, co bych zahodil. A neznám toho, kdo by věřil, že se Dalaj Láma

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na ní neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.

Pospěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine. Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem.

naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit syna do hrobu. O jeho šaty v kostky hrály, tvým slzám budou rozumět matky, co syny vychovali,

Má 80 let a za sebou rozvod. Svůj první rozvod. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

nechat jejich jezevčíka skočit v parku na fenu. Manželství trvalo 60 let, vše ale jednou pomíjí. Stání trvalo 20 minut, ještě že děti už nežijí. Rozhodl se dělat věci, které v uplynulých 60 letech dělat nemohl.

0: dá po ránu do kávy k probuzení destilát.
1: Každé ráno
0: a hned je vzhůru, každé ráno rád. Sklenice slivovice každým dnem otáčí se vzhůru dnem, pak on je vzhůru.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Máš smutný oči? Slunce? Chce se ti spát? Vím jak. Krátíš si cestu? Slunce? A já prosím, prosím, chvilku ještě svět.

0: vždycky zrudneš studem.
1: A tak slunce počkej a stůj,
0: kam mě utíkáš.
1: Já vím, že na večer
0: vždycky zrudneš.

A tak sluze, pojďže já stůj, kam mě utíkáš? Já vím, že na večer vždycky zrudneš studem. A tak slunce, počkej a stůj, kam mě utíkáš? Kam spěcháš, moje slunce? Kam spěcháš, moje slunce?